udělá něco, zahraje, udělá jim radost, ta zpětná vazba tam vlastně je okamžitá. Mm-hmm. A to je takový, to mě na tom asi baví, no. Jsem taková možná divná v tomhle, ale asi mě to jako nejvíc baví. Samozřejmě každá ta profese má něco. Jsem hrozně ráda, že jsem se mohla takhle rozkročit a být prostě

Následovaly varhany, kruchta i šnekovité schodiště, které na ní vedlo. Bez pokory a jakékoliv úcty k předkům došlo k devastaci hřbitova

protože mně se líbily ty další závody, kde byla rozhodující vytrvalost, protože vzhledem k mému věku už s těma mladýma nemá cenu závodit, že jo, na nějaký motokrosu. Takže jsem

a nějak si prostě jako udělat představu o stavební historii Krumlova. Je to prostě o tom, že Krumlov se vlastně vymaňuje ze všech těch ostatních českých měst, že

0: Je třeba jednat. Hned a bezodkladně.
1: Nezatknete-li ho tuto noc, nežárejte ho pak ode mne. Ví patrně mnohem víc, než dnes večer naznačil.

0: že když mě něco bolí, mě osobně, tak vždycky mě napadne nějaký nádor.
1: Jo?
0: To první, to je prostě tak je, jo.
1: Já vím, že jsme si o tom jednou povídali a že prostě

Díky vašim příspěvkům nakoupíme nové zbraně, uniformy a rovněž zahájíme rekonstrukci velitelství a kasáren gardy. Pokud překročíme 1 milion korun, budeme

0: která právě sedí vedle mě. Je to pan Jindřich Malšinský, spisovatel a dlouholetý pedagog. Já ho tímto zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer a děkuji za hezké představení.
0: Já měl tu čest se s vámi potkat zhruba před rokem a my jsme měli čas.
1: Pamatuji si dobře.

0: papír. Jo? Já se procházím a diktuju si do, na diktafon a pak to teprve doma jako dávám dokupy. Jo? Takže, jo.
1: To je skvělý slyšet, protože mně se třeba stává i to, že někam jdu a nemám ani ten diktafon,

KP1, KP2, příplůdek, právě proto, aby ta dvouletá ryba dostala optimální živiny. Samozřejmě spolupráce s